vzít hned. Teď se vracím zpět, vždyť hned, to je pár let. A známí na mě mávají a říkají, tak good day.

чай, это мой край, там всегда. Даний сол, ти голки, що сам знав.

hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam

Aspoň pokud je mi jeho osud znám, vždycky bydlel sám nahoře v posledním patře. Bace, čtip.

Říká si, znám jeden způsob, jak se zmrzlinou zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin let rozpouštět. Dám ještě jednu a pak se jí poptám.

úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete, a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku z moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

Na Petřín už míří čtyři příslušníci silní, do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal, o co stí, a usníval se lehce na otázku, jak splat.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď má.

0: cesty se propadnou níž.
1: Je krátce po třetí.
2: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze serek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám.

jak už teda můžeš říci pro mě ne? Dej mi seznam důvodů, proč nechceš mě mít ráda a já pod popel.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Ale šílenství je rozkoš. Teda včera tam ještě bylo.

0: anebo ne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Na malém městě, na malém náměstí, uprostřed stojí staletý dub. Na nebi mraky, nic dobrýho nevěstí, trhovci nesou koše plný hub.

Žene se bouřka, tak schovejme se do podloubí. V domě u slunce, tam je místa dost. Na rohu domu Markéta se dávala, na rtech úsměv, okolí pro radost.

očí podívám, až v žaludku mě zamrazí. I když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se sobohy směje. Tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Fiesta už skončila a málo která z hospod jela dál. On náhle vešel do dveří a nikdo neví proč. Ze zdi bylo slyšet, jak tam vrtá červotoč. Víc neslyšel si ani muk, on stál v těch dveřích jak srdcovej kuk. Prošel kolem zrcadel a po chvíli zas rozšuměl se sám. Každý vrátil se k těm krečům, který vět než on nás upoutal. Měl asi nějaký spády, když se zdyšel ten zvuk. Sedch zrcadům si zády tenhle ten srdcovej kuk. Máli s kým dělat rády, a co bude dál, to nám bylo fuk. Vyhrála vzadu pokr, ale hra nějak ne a ne mít spát.

chtěl a pak to hodil psům. A život šel, jak rozkazoval svým bodyguardům. A těch měl kolem sebe půlk, tak jakou šanci měl srdcovej kůk. Rozmery se přičísla a přilepla pár falešnej řas. Kočár jí vez do města a nedá se říct, že by přišla včas. Ta bez koruny královna se provinila tím, že už pár minut tady na ní čekal velký džin, co koukal jak svošný suk, když na lili se smál srdcovej kluk. Ten ksicht jsem viděl v Mexiku, či někde v rámu na pojici stát. Říkal si v duchu velký Jim a srdcovej se nepřestával smát. Že Lily byla na kouky, to každý z nás tu znal. Však měla prsten od Jima, co vedle ní teď stál. A mrazivě si hryzal red, když srdcovej jim koukal do karet. Rosemary už unavilo, předstí

Hodně slin se zkusila. I sebevraždy netají se tím. Teď hledá spásu v kajíšku a se nebodnout žin. Už jí jako pelíšku, už do ní teče džin. Že dneska bude krazišu, že její karta je srdcovej kluk. To ještě vsadila, však bavila se zcela jinou hrou. Ten cizinec jí zajímal, a ne obrázky, co na kartách jsou. Jen ten srdcový junák, co jí dal do oka tik. Nevšímal si soka a do šaty k ní vnik. A oběma pak byl fuk, že ve zdi bylo slyšet divný zvuk. Pak náhle lampy pohasly a celý lokál zaplnil se tmou. Ten zvuk ve zdi neustával, ani zrychlený dech tam těch dvou. A tma vysela na lampách jak velkej netopír. Zdi už byly provrtaný jak holandský sír. Pak se ozval divnej hluk tam, od šatny, kde

du kunne bíra vysně. Tam do chodby k šatnám, kde studeně cvakvet mě revolver. U zdi se třásal rozmerý, po dveřích kouzal stín. Na země se převrátil, jak pytel se smetím. S tváří bílou jako mim, tam s nožem v zádech ležel velký Jim. Pak mrtvé ticho zavádlo a přestal mrtet i ten červotoč. Obu další dveře skončily už se svou prací, tak nebylo proč. Narvali prachy do pitů a šéf pak rukou kejv, když přesvědčil se, že perfektně vysmejčili safe a jeli pod ten silnej buk, kde dal si s nima sraz srdcovej kluv.

Nevřela Zdenku, dala si na ty lůz. Neřekla k tomu ani čuk. A kdo tu chyběl, byl srdcovej kluk. Každý, kdo měl za ušima, z toho města dávno draka vzal. Pěsta už skončila a málo která z hospod jela dál. Jen Lili sedí u sklenky a smyřuje se s tím, že nebude už pálenky platit velkej čin a zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk. A zbavil by jí lásky mu, kdyby se vrátil ten srdcovej kluk.

0: Je krátce po 4. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

i po letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodá.

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a pil bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

Ba na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva, odfošen od rakví,

děvčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt, uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocných tkání, zdravý orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomí. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta, 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

Malý princ šel zvěrokruhem, malý bůh už nebyl bohem, potkával tam ryby raky, anděl zbalil saky paky a vypadnul, odsaď vypadnul. Černá puška mi do útrop míří, do toho si přišli štíři, jednička je lidskou šíří a já si šetřím případ nul. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko mi...

Mám i halenku od kroje na veselku s andělským čertem, přes slova dotkl se recertem. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji.

ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě. Mám tu pozdrav od farnosti, černá lásko, miluji tě, žiješ dál. A čím dál víc. Hamlet řve si slova, slova, slova, Havran mu do lebky klová, my čteme Platónova a všechno to začne znova. Nestojí to za ty nervy, jen tu vášeň, k lidem nervy neservíruj lidem.

jsou jen smutná pole slunečnic, jako se hráč z rána v baru loučí se svou partií kuleční kulečnic. A ty neumřeš mi na marnosti, nezahyneš na úbytě, mám tu pozdrav od farnosti, černá láska.

0: Krátce po páté.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Přichytit prázdnej výdach cestou do nebeských brán. A liboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jak les anglickýho krále, jak se utopil Titanic.

sebe lázně, snad mi čistý prádlo daj. I slova tu snejí prázdně, jiný mravy, jiný kraj. Vezu anglickýho krále, moři mlčí Titanic, a tak pátrám.

za oděv, za cestu a víc nemůžu chtít. No snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz. V náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouc. Havrani mají svátek, když plovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam

kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám

tady s večeří. Znaj podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

neděle podvečer. Vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený,

ten stín, co nejde vyplašit. Ví o mně, já vím o něm.

dívám se napravo. On zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

se tvářit veselé. Můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni, a to já ještě nejsem snad. Můžu tě pozvat na víno, můžu tě opít, obelstít, oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen zdát, ale vzdávají se jenom blázni. A to já ještě nejsem snad.

0: smát se jako blázen, blázen na pořád.
1: Řekni mi, můj příteli, když strach tě mrazí v

najdem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní,

živá voda v moři hudby. Radio Folk.

nábřeží s křivancemi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony si

szkujci latadlo, klesá na dleninku, včera mě napadlo otevřít černou skříň.

tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou,

pohne se vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvy se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Na ránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obe

o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy se zaleskne slídou.

zpět. Tolikrát já si tím hlavu lámal, co slíbil mi zrádce svět.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je mi to líto, vždyť zabolí to akorát. Žárlím, já si žárlím, řekni proč, řekni na všechno pěkný i na to tvý. Žárlím si jen tak, třeba na bouře.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost. Zalez do spacáku.
0: A kvákej tu žáby.

a stejná gesta, stejnou jiskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společnosti

se změnila, roztomila špulí, rtíky ostrá jako čepel. Díky stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou.

0: chvíli bylo 8.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

celá proměnila, tak jako kukla v motýla. Tak jsem tu s vámi léta žila, i když ta láska skončila.

zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím, tajemnou chvíli mám.

kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady. Jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý. Červánky na nebi, rudá krvi,

vsadil se s kuchařem u lahve rumu, že klidně naučí lyžovat Vaška, stanovil si tak cíl velmi smělý. Možná vám připadá to jako fraška, Vašek byl divočák z domácnělý. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška kance.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A má

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano,

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem on. Váš darmoděj, vagabund, osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se. Váš darmoděj, krásné zlo, jedmám pod jazykem, když prodávám po domech.

hruška maslová a za ňou stojí dřevianý plot. Za plotem mešká rodina Bušová, povím vám o nich takový hlod. Raz idu ze šichty a vidím Bušku,

0: Vím, červený zlosti, ulisně pravím, hledáte brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát hohod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubě mléť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mirovú cestu, no brali mě mory a ozval se mi žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo jenem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se řeší jedině bojem za použití násilí. Au. Za našu stodolu hruška má slova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a čtyři toky dajú vchod.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Daná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

tramvajím, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16 dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Chlapčíci modrými slzami značí cestu a ryby

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla, a její vůni tu měl jsem taky rád. Desítky snů mi vzala zcela a dokázala řád.

Tam na nádraží je mi vždycky blaze, výpravčí mají mne za cvoka. Nejsem smutnej, to jen saze, zatoulá se mi občas do oka.

bude snad všechno překonáno. Pak bude snad všechno

0: stájený a děda k tomu pískal píseň Bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrubová tma a světla upátek, dokonce semafor a nikde.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Doba nás pálí, pálí jako izba, z levý strany tlak a z pravý strany výzva, abychom se mohli na Ázii chytat, neučme děti chodit.

uchopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic

A tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

písničným mostem v příbytku prostém anděl bez křídel svůj osud věčný složil k nohám lehký slečny za lásku na příděl. Tak o věčnost přišel, teď strach mu klíčí v břiše, že jsou mu v patách. Ač než napojí tiše, jsou všude kolem slyšet, už ví.

klíče. Cesta k němu není složitá. Na zahradě tolik svíček, kdo je spočítá.

už tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta vyjde.

Hlava se mu třepe obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo kluka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

nebi už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě je dříve než brzy.

Včera cestou z hospody jsem viděl, jak padá hvězda. A napadla mě přitom spousta divných přání. Padala dost dlouho a tak, i když se to nezdá. Napadla mě řada věcí.

aby všude pekli dobrej chleba. A nemyslím jen na sebe. Aby bylo na světě míň špíny. A nemyslím jen na smeti. Aby se mi holky pořád líbily. A nemyslím jen na tebe. Aby bylo pláče míň. A nemyslím jen na děti.

mě všechno vrátit a nemyslím jen na prachy. Aby byly city vždycky zdarma a nemyslím jen na lásku. Aby nikde nikdo neznal násilí a nemyslím jen na války. Aby bylo vždycky co a s kým a nemyslím jen na války.

aby byla všude spousta kytek. A nemyslím jen na růže. Aby bylo často lidem dospět. A nemyslím jen na oslavy. Aby měli všichni svoje doma. A nemyslím jen na byty. Aby mohli všichni říkat pravdu.

hlídl a čekal, že dostanu znamení. Hvězda tiše padala a nedala mi k dalším přáním čas. Cesta domů z hospody je stejná, vůbec nic se nemění. A tak doufám, že tu hvězdu uvidím dneska zas. Doufám, že snad aspoň

noci, případně za šera. Řeknu, že ti sukně klouzala po bocích, prostě jako včera.

ti komu směřovala ta směšná odveta. Prostě stalo se a tak jsem vyšel z domu. A taky jen tak

anonym, jsem předem zproštěn viny. Nebudu za trest v slzách klečeti. Jsa odtotožněn a mé hrůzné činy dál neponesou moje pečeti.

zaškrtím všechny, kdo mi ublížili. Poprávu jako samozvaný kalt, nebo je nechám, aby žili. Nechám je zvolna umírat.

četl takový podivný vzdor. Tak dlouho jsem se máčel ve vaně, až jsem si rozmočil daktyloskopický vzor.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: oknech rozestláno.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kůži se skrývá něčí tvář, častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění, bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší níž.

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmín, jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím.

vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, cíli však nemám, jak se rozhodnout.

až sleze ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody,

života jej hoře sú jak radci uvěznění v noře, v noře frází přenepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Poslední člověk vyšel ze sálu. Zhasí nám světla. Zbyl jsem tu sám. Ještě než půjdu, musím to uklidit. Přetočit film a zapsat do knihy svůj autogram. Sleduju cívky.

tenhle film snad ještě z doby, kdy táta stavil náš dům. To mi bylo asi 12.

kde z kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčouhá kus slámy a výly ve svedech hned.

naše místa na duši bílí, kam zatím život ti nedosáhl. Ač zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak liže tě místa tam zvíli, i na zvory těm, co mají zlost, i na

Folk na srdci, folk na jazyku. Rádio Folk.

0: po 16. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví, vždycky to vyjde, všechno ví. Taťána Míková, to je ženská fajnová.

to Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapi, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude.

dunktách, v šeravých pěstinách, za mříží sedí nevinný. V šeravých pěstinách chodil mi za ženou, v šeravých pěstinách vplétal jí proutky do vlasů, v šeravých

sedíme u rozlitýho stolu na vzduchu prázdnou lahví. Jsme douškem světobolu nahlí, nálada se drolí, znuděná a krásná. Letěl jsem za tebou na rozvrzeném kole, slova někdy drhnou.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se krade. S rozevlátým gestem vedle u stolu to slaví. Tam na mostě legií, jak schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přihopilou lucernou, na co si to hrajem?

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Pstružej až

On ten muž bez lsti, rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodni odplaty, já stejně jako ty. To bylo pro viny naše, posmíván probodem, za hradby vyveden, na místo smrti na Golgatu, opuštěn, zrazen sám, důtkami bičován.

gulagy osvětím. Člověče, ty jsi kým? Kainem, co zabil svého bratra. Století hekatomb, lágrů, plynu a bomb. Už viníka si vleče chátra. Co dětí jsme zabili, dřív než se zrodili. Kde kdo umírá opuštěný, kdo z nás je bez viny. To byl jen jediný.

on ten muž bez lsti. Rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodní odplaty

Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabod.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

a místo popela na hlavě sníh sněží. A v kapse mám balzám na prasklý rt, vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí, sněží. A ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím?

jak to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá, znáš to, jak to bývá.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval, pryč jsou všechna slova. Jenomže každý velký požár jednou dohoří a každá zeď se jednoho dne rozboří a každý metál jednou spadne ze hrudi a každý prudič jednoho dne doprudí a každý bohém jednou skončí v papučích a každý blb se někdy něco naučí.

benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytný, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý modrý křeslo nadpukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout autobalzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet. My jsme trampy motoroví.

po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi to do na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus po chvíli však poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů.

ty vynula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

závějích papíru slova si na věty hrají. Čas někam uhání bez větších poslání, hlavně že hodin se nají. Přemýšlím o světě, větičku po větě, snažím se dosáhnout cíle. Za tebou uletím.

obě těla splynuly, do sebe zapluly, a tiše zapnuli třetí. Slzy jim kanuly, na buly stanuly, a pokuž do brány letí. Slunce se ztratilo, krví se zbarvilo, zapadlo za hory bílé. Měsíc to pochopil, pod kotlem zatopil a vrátil.

další den na dlani, tři černí havrani, zuřivě do masaklovu. Kafíčko do šálku, hrajem si na válku papírovou. A zatím nad městem proti všem.

jednu funkci, když do něj hodíš mince, on ti dá. Má jenom jednu funkci, a když do něj hodíš mince, on ti dá cokoliv.

knoflík přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát.

dospělej chlap, tak asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap. Be like.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Já jsem vandrák a karbaník,

ani Bůh. Šerif číhá na můj flíger, jenom křestýš je můj druh.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

na dlaně zaschou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna.

0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, řetízkový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst,

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

a já musím ven. Raní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytné, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek, sový, modrý křeslo, nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru, na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky, chlebíčky jsou totiž plouvou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout autobalzám zít. Ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trampy motoroví.

0: mě mouchy mezi okny. Všude kolem plochy, bílé plochy jen.
1: Drtíš mě svým tělem.

0: po 21. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda

sedral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekl.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínko

neomylně. Tím pádem se situace vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel splachovadla, ještě na sebe splach vodu. S dvojnásobnou zvou.

a na Hajnýho vzpomenu si jen šmáheckou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží dcery cnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou pušku, jak bych vyzral na Hajnýho Hrušku, na Hrušku a jeho zbraň.

Odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez. Císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tví smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plichu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střety. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tví smutný oči.

a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili entendíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásili změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči

pyžamu, kde vanu či ve vekvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven, tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Říkal mi můj prastrýček Jan, co bejvával pošťáka místní Don Shine. Chceš znát, jak ženská chce mužskýho mít, tak koukej bez příkras a fejt. Ty míjet ji musíš a hlídat si s tím a stouknout jí rázně jen o chvilku díl a chválit jí krásu, jak kocour jí přijít. Co cítí, si můžeš bejt jist. Pak chází ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na bonton, na fámy, na řád. Kdy vlítneš, jak barbar, za brány a víš, že líp už tu nezvítězíš. Chválit se můžeš, jak bezvadnej se, a s léty pak najdeš tu příšernou lež. Co koukal si dobít,

dávno už prastrejček Jan, co bejvával pošťáka místní Don Schein. Pár diskrétních adres ty v zásobě měl, žádnej balík si na ně nepřišel. Já zažil moc trablů a zůstal jsem sám, můj rozvod

přijde ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na bonton, na fámy, na řád. Kdy vlítneš jak barbar za brány a víš, že líp už tu nezvítězíš. Chválit se můžeš, že bezvadnej seš, a s léty pak najdeš

moři, příbojem mě hřálo, ťukání srdce nad hlavou mě kolébalo, tak dobře bylo v té tmě, než kdo si zavolal mě. Podivný hlas, jako když zahouká loď, přišel tvůj čas,

vše, co je tady a teď, je dům a kolem něj zeď a za tou zdí

byli jsi Baku, Berlín, Peking, Budapešť. To jméno, to zlá zpráva a krev z dlažby směrem.

po létech vychází najevo, že šlo jen o omylý jediný sud. Úchylky napravo, nalevo, zaplacené životy tisíců.

kdo cestou k moci vraždí, vraždí a bude vraždit dál.

Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

srdce za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí, pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

bez hluku přišli tě navštívit. Korektně zdvořile nemoh si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají. Oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rynku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl pro toho zavřený.

tomu stránek mi tisíc nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát všechno, co jen srdce.

Máš úsměv, co ti tak sluší, úsměv, co tak dobře znám. A smutek se najednou ruší, jo, to jsem si vždycky moc přál.

0: s ní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

se kopej, najdeš tam olivru tejně víc. Psal se rok 60 a bylo to zlý. Předáci za lordem Robencem šli, matkáme dřeme, riskuj.

čtyřicítky a podívat se zpátky, to matně zvýší tvoji šanci dožít se padesátky. Říkáš si

už stal prudký déšť a já jsem se pořád ještě díval. Jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí stále.

0: to spoždění ještě doženem. Teď sem boku pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvář vztek letát. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líbneš já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Už leta jsme neroztáhli záclony. A jak pohledem skvrny na stropě luštím. A jak se v horečce pod zimníkem potím. Taky se promáčím a udělej se mi po těle fleky.

jak tě mám rád. To jako kdyby s modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě, plný neřestí.

na známý cestě. Ona a on minulost cítí ve svých šlépějích. Stále je táhle

kostele svatého Jakuba začala mše. Varhaníkovi pomalu stéká pod počele. Myslí si na krásnou zborisku na kůru. Někdo by se v tom babral, ale on to tak nebere. Duše je nesmrtelná, na to je času dost. Rádio hlásí nic moc počasí. Je neděle a varhany rozeznívají sklenky.

Slyším skřípat výtah, kdo si jede do nebe. A jiný mu hoří peklo v nohách postele. Co na tom sejde, každý má svoji víru. Někdo skočí na každej špek a jinej nic nesežere.

postele krásné z borestky začala mše vo tele. Varhaníkovi pomalu stékal pot po čele.